0: Dženca, před 25 letami to by 9. augusta 2001. Započa so prvný šulský džen Krušicach turbulentne. Dokež dobieše srečna šula Vubižič, so nový piatoletnik nebe dovolil. A da započa so krušanský šulský zbiežk. Ilegálne vúvučovanie nových šulerio piatoletnika přes pensionirovaných vúčerio v pázokách zakazané šuli. Starši a šulerio cöva ves učovaše rebelion. A nadobo, medie po cöve nemské vo kruščan zbiežku rozpraviachu. Najvážnejší cíl tutu šulu zďažeč. To so na koncu šlachčivo nie. Što je potekým zvostavo? Zatým je Monika Gerdesová sledživa.
1: Je naš cio šulerio falovachu leče 2001 k žadanej minimálnej ličbe za nové piatoletnik. Serbske srečne šule jako jednočarove, to by přizvolene, ale trebachu 20 šulerio. Krosčicach by ich 17. Rebelojo žadachu si vúzače. Starši sú skoržili a pred súdnictvom přirali. Voni vostachu rozsúdženi. Přehodžani od krošťanského vosadného fararia Klemenca Rehoria si starši a ich dječi zastup do šule v Unuzovachu. Po prvním šulským dňu potom šednie, 4. dženie doho. A šednie do spočatka vúčby demonstrovaše 100 Serbov a ich podpirario před šulu. Kujšte ranie. Přetož serbske šule sú trebne za zďaženie reče. A spichovanie serbščiny je sakskej v ústavie zakotvene. Po faktickém zrištěniu zběžka, dženca, 25 let pozdíšo, što si nekotci vopytovario letuše je bíčtury radia zadkule mysla, što je Serbam přiušim ze zběžka zvostavo.
2: O, to je češko. Sprina si jak moda bo, nemůžu se tak na to dopojnit.

0: Ja, bei wem sind da Schätze, saße dem Thema Buch, ne? So Schätze, saße, so was um Ritchie.
1: Ah, Konsequenz, aber wo diskutiert das an dem Mauer?
2: Die Leute ist schon emotional, das ist schon alle Tag. Sie muss so durch den Naschelacke. Witzes Ladio ist schon Sapskosch Nastupa. Schust war hei, da ist schon Guss. Muss ich was wissen, aber du machst noch schon. Aber das Thema ist, da ist jetzt das Samstag was da, da ist dann ja wohl das Mini.
1: Eine Steuern an der Pschinis war, dann ist aber an der Schule.
3: Also meine Wasserbinske Männer, ja, skoro nicht schon nichts. Wir sind da Männer, also Jara Tschöpin, also selbst war, der ist nach, weißt du, Schule, aber der ist nach Gymnasium. Mein Nutzstamm, der ist Kodji, hat auch, ja, also das Frauen bei meinem Nutz, Selbst Jara Tschöschka, ja, bei meinem Selbst im Gymnasium, ja, bei Frau Nero sind mir die Städte, am Selbst in Eritscha.
4: Zwischke, ja, da muss gut kommen, so sehen, der Selbst war, nachschu Ritsch, wolle Uwe Domio. Da in Pitne, nach der Mare Svoybach, so wann ich Jela, Maja Jatz, Widomja, hat mit der Naschim Czasu. So jen Tisch, Tse, Wojowac, da Adamne Jerzic, so du bist Wojowac, so du bist zwei Männer noch breit.
5: Poprom, wo ja prei war, ja, neiprele Wagen, wo so ein Mensch sagt, was in der Schule, wie Kruschitzach was dann.
6: Akaks diese Schulerski Milic bei mir mehrstem. Ralbice například. Zajšv v třech školských letech je tam pětem letníků bylo 18. Potom 15 a zase 18 šulerů. A tuto riadon je buchu dovolené. Pola základních šulů jsme já novým školským letě Krosčice najméně nováčkou 15. Dobíme se tuž zase přichoda boječ falovacích děčí dla? Ne. Vo zaurenju šulu nichtu nerečí. To ste tež planie šulskeje syče budyského vokresa hač do leta 2010 čitak. Vun je na internetnej stronie vokresa vozjevene. S konkretnymi šulerskými ličbami aktuálne plus prognoza 5 let dopredka za kuždu šulu jednotlivie. Například rika dokumentče Zima jo za zakvadnu šulu Krosčice.
7: V vusledku evaluacije zvestčaso za je dale obstače serbskeje zakvadneje šule Jurikeška Krosčice doodobne veste. Minimalne vumeninja po paragrafe 4a Sakskeho šulskeho zakonja so vopkečbujo rjadovanja za škit a zakovanje pravo serbskeho luda sređodobne a doodobne spjelnja.
6: Tole tež koordinátor za serbske šule krajnem zaredže za šulu a kubovanje Lazub Seman Paulik vopkruča.
8: Až do 2010 môže so po aktuálnym stave a plánovaniu šulske syče rec, so sú šie serbske šule najprv raz stabilne šulerami zastarane. Tež mała šula, kaž Krosčice, oni so vústo reči, tam je to tež tak, so najebač snadných ličbo Samo ich nad ranicu pohybujemo, tak so najprv mo žane strachy neroža.
6: Ale kak doho, vopravdže ladajo na menje porodu. Nový plán šulskeje syče ište 5 let dále, ne je ište vyšu. Předsudka serbského šulského tovarstva Katarína Jóková nimo toho na dalšiu starosť skýčipnia.
9: Prašené vizor, když sa šet stají keľko mačaných rečných šulerov alebo šulerov se s dobrými znajomosťami serbčiny máme na šelakých šulách.
6: Menené sú te šule, kde sú mačanorečné a dječi si šopomenie dobrý serbštinu z romadných riadoniach menšine. Ale sú romadže s tamnými vúčuja. So přewahuje rečna skupina Cí, kotriž dječi hakle šuli serbsce vuknu bez serbsko-rečnije vokoline doma.
9: Vosebite vúžadanie máme na zakvanie šuli v Radvoru. Je celé jednore tak, so nimáme v Radvoru jac viele mačono-rečne dječi. Jenoš jenu snadnu ličbu, sú dječi, ki serbčinu odpistované sem vuknu. Tu malo dječi, docpia rečne nivo, rečna skupina 2. A tak to vúžadanie v základnej šoli dieči v serbčine kúpať hýšte väčšie.
6: Tak podobne je na serbskej základnej a na serbskej vyššej šoli Budyšine. Šuže tam je pedagogický koncept 2+ vo sebe vážne. Vúvučovanie šelakých riečných skupinov samsne riadovni, ale s dvema vúčerjomaj, tak menované team teaching. Tutun pak svedčaj, že jac možné nie. Falovacích vúčerjodla. Tuž ma jeden serbský vúčer riadoni šo sam zmištrovač, dole zdá so runie väčší problém byč, hač falovace šulerio.

0: Najnovší příklad, Bratvo, a jeho příchodný nový prvný letník. Tam bude 7 černorečných dětí a 14 hakle srbsce v Ukňacuch.
1: Ja mám jednu informáciu ze starší, so tam jedna riaduna v utvori, božel z jedným nemskoričným riadunickým učorku, dži s srbskými předznajomosti, buďa jen väčší džil tých hodinu vejený separátny skupinom uočovaný.
0: Väčšinu hodin, ale nic předco. Nemská učorka před srbský riaduniu. Tole so de facto spřečivia postajeniam za srbské šule Sakskej. A Radvo je serbska šula. Postajenju steji.
2: Na serbskih šulah so jenojš vučerja zasadžuja, kot si serbščinu v tej mire, kaj še za vučbu trebne v obknježa.
0: To je to odla ižo trebne. Zobihu so na serbskih šulah přes projekt 2 plus serbsce vuknjace šulerjo vopravdže integrovali. To rika k dobremu nauknjenju serbščine vedli. A što koordinator za serbske šule, krajnem zaređe za šulu a kubvanje Lazu Seman Paulik, k padi prinjeho letnika Radvorju praji, sprinja. Polnomoc za riadunisku vučaku leži pšetco pola šulskeje vednice. Šulski zarjad smije jenoš poradžovač. Domovina kajštiš starši su se hinajše rozrisanje pšeli, ale ne bih ju uspješni. Dale njeha vun tutun pat dale komentovač. Domovina jako serbske zastupnistvo spokojom neje. Poušitkovna situacija ne smije biti v uzamojenje, zaso predpisam sprečivjace položenje, pravi predseda David Statnik.
3: Mi očakujemo jednu vumenu, potekim zoso tam jedna vučoka zasađuje, kotraž može tutun radonu tež na svojem serbskim puču, na svojem buknjenju serbščine, tež najlepe sobu podpirovač, a dižli nic to, potom znajmenča je na alternativne radovanje, kotraž se zmožni, zo je tam jedna vučoka, kotraž serbščin poskyči a tutun radonu a vo sebe mačonorečne dječi tiež podpiruje a převodžuje.
0: Za všech tutých příčin je domovina juniu Sakskému knižostvu z javnem lístče svoje stejiščo a žádania napísala. Ním knižostvo namovia serbščinu na serbských šulách Sakskej zavěstčič. Posunie rika z javnem lístče.
2: Zakovanie a dále vůviče serbščiny nie je dobrovoľný státny úkon, ale nádavk, kotrž má svoj základ v Sakskej ústave.
0: No hej, papíra je z čerpna, ale pravo se to súdnístce v úskožič, ktoré domovina nima.
3: To trichy, ale to pravo, kotrž domovina má, je tole v obskoržič, na to pokazač a tiež protestovač. A to my tiež činíme. Tutun list je jedna prina namova, to nie je kunst, ale to je skýry spočat jedného procesa. My vidíme, že v aktuálnym vůviču tiež šulstvo stej pod vůlkým čišťom. Ale tutun celkovný čišť falovacích vůčorů nemiel argument za to byť, že ste pravo Serbov na serbskú vůčbu a to na vůčbu, kotraž voprodže tež serbštinu spichuje tak, až to naša ústava sebi žada, zome so toho nedobíme spuščič. A tu je naša namova, zadrbi tež kultusové ministerstvo tu za alternatívnymi púčami pýtač.

0: 25 let po krščanskim šulskim zbižku. Tede džiše voto zobuhu serbske šulske stenišča zasadnje vorožene. Zromadne vovučovanje po koncepče 2+, je praktisce jako konsekvenca nastalo. Dokaž hevak bychu burzetiš druge šule riofalovali, a dalše šule vorožene byli. Naše aktualne prognoze přichodne 5 let nastupajo su vele lepše, a po šulskej syči budyskeho okresa su stenišča zaručene. Ale jeli hišče raz dale do prytka ladame, hišče neje prognoza budyskeho okresa 10 let do prytka vozjevena, na niso dživa. Jednu sumarisku ličbu pak tola hižo medijam posredkovahu, a poest serbskim rozvosu konc julija 26 rekaše.
1: Ličba šulerjo na pošitkone vukuvacoch šulach v Sakske hač do šulskeho leta 2040-2041 kietro votebira. Kaj zdjela Sakske krajine statistiski zariat v Kamencu, ličo v tem času v budyskim okresu z hač do 25% menje šulerjo.
0: Reka to snano zo ličbe šulerjo potom snano ani jace za jeničku riadunju nedosahaja. Takim pádžem myslí serbske šulske towarstwo na rozrisanie po sledovace mustrie.
2: Zasadne jo na zakvanych šulach dovolené letniki přesahovať v učbu pševešť. To je model, kýž ja osobinste tie jara vítam. Osobe tiež za mačanrečné dži na tých šulach, čiž ma ja celko nemamo. My sme to šulam nametvali, sme dali kubanské možnosti, tam hižo romáčo upytali, netko leží vysa na tých šulach, so pochované tiež tú puč kročili do přichoda pedagogice se pševeš.
0: S tobom praji předsedka, zo tú kvílu ešte potreba tu nie. Zopak dobia so perspektivy scenato nastajíč, zo šulerio šelakých riadoniu zromadne vuknu. To tež koordinátor za serbske šule Simon Paulik vopkruča.
3: Hajletniki přesváca hudžba, to jo všetco bude jedna opcia na sakských šulách, to so celé jednore vukristalizuje, ládajú na spadovace šulovské ličby. V niektorých šulách budyského okresa a tiež zorevského so to hižo činí, na druhých so na konceptách za tejku letniku přesváhacu hudžbu rúne aktuálne dživa. Taký koncept so potom dá do krajného zarada za šulu a kúvanie. Tún zarad stejnišče zabere a koncept so na koncu potom ze stron ministerstva vočilnuje. Ale to jo je na dôvodobná opcia, na ktorúž milí so niektoré šule spadovací šulovských ličbú dla nastajíč.
0: Fakt je, zoso serbske šulske towarstwo dale za to zasadžuje, zoso jac žana serbska šula nezačini, tež nic žana zakvadna šula. Tutun energický duch z Krosčic leta 2001 si předsedka Katarína Jokova Vopkova.
2: Ja, prajme to je náš nadok, všich Serbov vo naše serbske šule vojovač. Oni nie sú jenož kúpanišo našich dječí, ale sú tiež rečný rúm v tých veskách. Ha tiež s kultúrnymi přinožkami vopohača te živenie na úse. A dôdla si ja musím, je to jara vážne, ha jara hodne, zoboch môžu kúžu serbsku šulu vojovali.

0: Rotschme so ist Rasmislach, da lädt er weiter Satien. Ge Kroschanskemu Schulzkemu Zbischke. Dzensnischa direktorka Serbskeje Wyszeje Schule Radwo, a z dobom Żupanka Kamenskeje Domowinskeje Żupy Michał Hornik, Diana Wołczerjowa, so dopomina.
1: Zame bieše to jen jara hibičiv čas. Psem bila rune v prekođe od živina jako studentka do živina jako moda mač, manželska a vučoka. Prekođe, kote su me vizo vužadali, a ponašiš v tomu tun gruščan zbišk, zame ti smirdavace. Dokud je to tangdirovalo moje povanske živinje, to je tangdirovalo moje přemyslovanje v mojim byču, v serbstve, v Vužice, potom v povanju, kotež je jara kruče zakotvene v tem serbskim.
0: Vona dženca praji, zosu ju zbišk a šetute nazoninja tede jara vovlivovali. Bez toho nije by ta bila, kotraž dženca je. A snano su tež kroščanske nazoninja radvočanam pomali, Zohina kač Kroščicach možachu voni svoju serbsku vyšu šulu 4 leta po vonem zbišku zakovač. Dokež ta byše tež vorožena. Dola hina kač Kroščicach, když drběchu starší sami před sudnictvom skoržič a podležachu, je rádvorju gmejna věc do ruky zaua a vodale v obstače šule před sudnictvom vojovala. A tež hevák by rádvorský boj vo šulu celé jinejší.
1: Tuňo vizo v Kroščicách odpovědo tým šrotem serbstve. No, to je byše jedna ryze serbská šula, tam je šulský džen odběžal ryze serbský, to ve Radvoju nebyl tak. Absolutně nic, tež nic. Já jsem byla ve jedné serbské riadoni a tež tam byše te živiny dvojoryčné a tak si mě tež otrostva. Štož pa jo ten kroščanský spišk, čemu jo vůn přinošoval, dokud jo ta pan dojšlo tým spišky 2005 ve Radvoju, co jsem já byla, jižo, mene, ale bude přijotvána, što su te příčiny, do što su mysle byli v kroščanském zbyšku a potom jsem já to přenesla na tom zbyšku 2005 ve Radvoju. Jen jo bylo také správně přijotvána a dvoje zbyška jsou oni vobljuvé a moje rozsudy v Radvoju v dženca jako šuská vědnica. To je má celé správně prajíč a tež moje aktivity a moje rozmovy a moje pracování a moje vojování.
0: A te největše vojování je stajně te o dobru serbskou vůčbu. Zoči jedni so dere svoje mačoštine vukmanija, a tamni serbsce dale vuknu. To pak je jenož jedna stronka šulského 2+ modela.
1: 2+ ta napríklad rika, fachu vúčbu tež dvojoryčne, abo v najlepším páže serbskoryčne poskyčiť. V koncepte ste, som môže jen vo plieto neke na vyššej šuli, hač to 5 predmetov, dvojoryčne abo serbskoryčne vúčovač. To říká, že třeba já někde je můj příklad ve staviznách, ve tovaršnovědě, ve biologii, ve geografii. Třeba já vůčeru, když jsou tež ve srbské řeči kompetentná. Když já tu personál nemám, potom nemůžu já tam žádnou fachovou vůčbu dvojoryčné nebo mačenoryčné poskyčit. Pon vězo, ten velký koncept všimán moje šule, jo, že ta pošitko na řeč, jo, no, also povítání, šitné vůprajená, kaj je synče so, vůčinče knihy, alebo tak něco tom. Dobí můj personál moc šojná, či nemskoryčná, nebo srbskoryčná, ale je na voprodita srbskoryčná, dvojoryčná vůčba s tým nejo data.
0: Tule rečíme vo jednom vůčeriu riadoni. Dvaj vůčeri samsni riadoni, kaž to team teaching za rozdílny rečný skupinie tež předvíži, je mestem absolutně iluzoriske.
1: Tun koncept sti, ale tun koncept so dobi přesadit. Za to trebiš te ľudí, za to trebiš te personál. Když ty tun personál nemáš a nedostaneš, pon tun koncept vizor má svoje svabosti, also vůlke svabosti.
0: Runie tohle je so takrec jako vůzkutk kroščanského zběžka Radvoriu staršiska iniciativa založiva, kotraž atraktivne serbskorečne poskytky experiment kampusa organizuje. Najšelakoryše dživaničky.
1: A celé jasné, jo, v té komunikaci, v těch cůvých vůžadáňách a rozestáňách, když jsou ty poslední leta běžili, jsou mnohým uvědomivo, že mají se vytvořit v rakvodské vokoníne srbskoryčné rume, ty zvonka šule. A někde je to také spravená jedna vůmena, jedna celé samozrozumivá vůmena, pravidvône, samozetkáme, v šelakorych konsteláciách.
0: Na koncu. Kotre resume z čenje vona jako direktorka Radvorskeje Vyšeje šule 25 let po kruščanskim zbyšku.
1: Also na kóži pád by si ja pšava, že mu tým ideáli jeno sapsko šulstva so dale blížimo, že mu zromadne na jenom postronku čanku, zromadne ja minu, no jen doby si to šetce zase vývojovať, ale že tu tún boj vývojovania v istých vícu nejo šetce tajky češky, tajky vúžadace, tajky časrúbiace. To je ono, što si ja pšiju.
0: Kroščanski šulski zbyšk nie svoj zamier tedy docpil. Jan Nuk rekne potem, jednu bitvu sme přirali, ale nic cvo vojnu, a džemes tutie porážky s pozbynjenej vou. Može džencniši domovinski předseda tutomu v Ukrajinju hišče přivosovač.
2: Temu přivosuje, ja som tým s mojim předkladníkom Janom Nukom Hustovotem ryčal a sme spýtavali tiež vúsledič, što sú netkoli te voprodžite vokomiky byli, kdež sme my snané ako Serbia zrištili. Što ješ pak sme my tam zdobili, je Serbia vojuje vo svoju ryč. Ona nie je nám šojená. A když si my to uvidujeme, potom máme my tiež tú možnosť za to zhromadno rozsude tvoriť. Tam je každý žádané. Každý jednotlivc, každý aktor, každý politiker, každý staršický dom, ale rúdne tak tiež každý vúčer, ktorýž nie je jenož vúčer, ale ktorýž je kúvor srbsko ľudu. A tu je tá moja namova, že bychme do příchoda voprodže hromadže zdokonili jeden púč, ktorýž je přichoda hodne, ako to zmožní nám tiež voprodže našu reč najlepšie zdržať.

0: Jedwana Čich.
1: Nabožné vusevanie.
0: Dženca, evangelske ze serbským superintendentom na umenku Janom Malinkom z Budyšova.

Moi lubi profet Jeremia bische wuriat na postava ve židovskich staviznach. Un bische 600 let do Christusa ve Jerusaleme žive, Judea ze svojim vonnym miestom by tede małe kralestvo, kotreho švobstače bische silne vorožene. Z Vukoda miriachu so babylonsce mocnario na kraj ach cuchu se und počisneč. Židovsce kralojo nadžiachu so na to, zopšinže pomoc ze zapada, z egyptovskeje. Viera do Boha bieše zmiešana z vieru do Baala, orientalského Boha pfudnosče, štojš bieše ze spodžinnymi nešvarnymi rituálemi zjazane. V tutym krizovom času predovaše Jeremia nebojazne Bože svovo. Znata je jeho mocná namova: O krajo, krajo, krajo, posluchaj na svovo kněza. Jednoho dňa dosta Jeremia od Boha spodžilný nádok. V knize profeta Jeremie čítame na 19. stavě: Kněz praj profete Jeremii, dži, a kup se liniane karan pola homčarja, a dži s nekotrimi staršimi luda a ze staršimi miešnikov, a dži von do doa ben hinom, kiš je před črpovými rotami, a predoj tam svova, kotrež tebi praju. Profet Boži nadavk spelni. S karanom v ruce a převodžene od mieščanskih a nabožnih predstejčerjev džeše Jeremia před mieščanske rota. Tam sošice zestupahu. Jeremia dosta Božu inspiraciju čisne kamen na zemju. Tak so so črope s tamnimi črpami zmiešahu a pozbine svoj vus, tak praj knes. Kajž buđe homčarjove sudobje rozvamane, tak so nemože so zaso cive byč, tak cu ja rozvamač ľud a miesto. Ze svojom a skutkom vieščeše Jeremia dobyče babylonijskih vojsku nad Jeruzalemom a připovědži zničenje miesta a templa jako Bože kvostanje. Tute poselstvo so přitomnym nespodobaše, a tež ve kráľovským palastče nic. Tola Jeremijove svova so spelnichu. Katastrofa, na kotru žiča na dňu Tiša B'Av hač do džensnišeho spominaja, přinže ve lieče 506 a 80 do Kristusa. Tede čeneše vojsko babylonského krála Nebukadnezarja před Jeruzalem. Vojace tvariachu nasyp vokovo miesta a nepřepuščichu ani ľudži, ani tvore. Skončne vúderi v Jeruzaleme vulky vod. Po viacorých nadbiehach so miesto zdobe. Vojace spalichu židovský tempel a šitke keže. Kráľovská svojba so odsadži a z vulkého džela zabi. Väčšina vobydlerjov deportovaše so do Babylona. Karan by rozbite do 1000 dželov. Vieščenie Jeremie bieše dopelnené. Profet sam by zničenie Jeruzalema přeživil. Jemu so dovolí zo smie ve miestče vostač, on nezakončí svoje profetické skutkovanie, ale tute meješe netko, celé hinajší raz. Tým, když biechu do Babylona zavlečení, písaše reálny list, ve kotrom šich namoveše, zobuchu se tam domy tvarili, zárode založili a dieči pvodžili. Pýtajče tého miesta liepše, a modlče so za nja, ich napominaše. To bych už svoja trošta a pozbudženja, nic si žo tverde v obskoržbe.
Tede wiesz, że Jeremia też, so wotsam kniebu nowy zjask ze swoim ludom, stoisz so po letztotkach z Jezusom Chrystom też spelni. Sto przyjdzie na nasz kraj, pędzie so tak daleka iż dotal, abo miria so też na niemsku katastrofę. My se tajke nieszto nie przyjemy. My so za katastrofami nie żydzimy, ale niemożne niczo nie je. Lud a kraj ste so wotwobroczywoj od Boha, dowiera do Niego spaduje. Wiera, nadzieja a lubosć mało płacza. Po bohatych letach przyjdu suche akude. Reja wokoło złotego czelecza nie będzie wieczne tak dale. Nic indywidualne deremiecze je cíl człowieskich stawizną, ale zromadne żywenie po Božim słowie. A tohodla je dere za nas, gdyż słyszymy Boże poselstwo. O krajo, krajo, krajo, posłuchaj na słowo knieza. Amen.

0: Naupe, všech naupěcích krajů jsou se zmakali každý léto na naupěci olympiáže, na kterých jsou směli naupe všech družinů se obžiliš. Olympiáda je se převědva v běž disciplína.
1: Daleko chytaniu kokosových věřešů.
2: Lázeniu po bomách.
3: Skakaniu od bomák bomoju.
4: Zagubejčovaniu pytania pchou.
5: Suvaniu na banánovach lupinách.
0: Dobyšar je směl na nejvůšu palmu zalješť, a drugi na drugu nejvůšu. Z většího jsou tožte městne pavijany obsažili, dokuláž jsou byli zazdaším nejšikovanější.
2: Chápia by švestu, že cegáš máme na kůždyl olympiáže sám z něho Dobyšarja. S takým narážijom, až převěžom přijdući raz suvanie na lože.
6: Na lože? Ja, co godla raz nic na lože?
0: Groni wielgin staručki prezident naupiecego olimpijskiego komiteja.
6: Jano, joga prosim, mamy w našom naupiecem kraju lot.
3: W žednom naupiecem kraju lot, nejo.
4: Pyn müssen bis ik pyt ponocnym upolujum pydasz.
5: Gronimo, aż mamy my na opyskęcnie takie zemskie olimpijskie grasza.
1: Pytajkiem, ja sym za to.
0: Mimo miery wielki lodołamak z przysamem tysac naupami jose uporał na drogu do stron nimiernego loda. Naupy nie są megali docakasz, a zdojśpił skańcny lot nimiernie polarnie noce. A luż nie by wierył. Ubieżowanie są byli rekordowe, co Štelicko groni, a su pavijany zase szykne medalje dobyli.
2: Toga nie są hynacy wecakuł. Jano, że nim to najwusza palma, na kataru smiem, ako Dobyšari zalejest.
6: Palma! Oho, nie mamy palmy. Myśmy se na to myslili. Pużoś musasz na najwyższy lodowy klock zaleźć. Nie przyjął drogi, nie by wiedział, sławny Dobyšar.
0: A co se mięto dalej we prydni zimskiej naupiecy olimpiaży ulicują, jo nie skieri takie wierno. Pavijany su že sejželi na lodovém klocku a su se svjaselili a sejželi a vjaselili a sejželi a sejželi. Daniš nesu jim slidki přimaznuli. A ich ulihovanje z loda jo dejavo velgim belesne byš, dokulaž ganjaju ga ješči žinca s cervenimi rišami pasvješe.

Roll, teke ve klapowe vašni. Zato máme teke dobre a rážone příklad, a to skromadne spívanie kupky Šoma zgun a ženské cie klapa kupky Dišpit s titulom Rusulica.

0: Wele korvatski spivajo jo nauknovo spivanje v klapovi kupce. Tak jo to bylo teke při jatnom snevěci znatych a močich operových spivajo korvatskije. Jo mu se goni Luciano Batinič. Vynjo se narožil v Dalmácii a jo vod mávego spival v jatni klapa kupce. Po svojom studium je ako solovi spivar v Zagrebie, spiva Luciano Batinič na cevem svieše, miase drugim v nevice znatem Teatro alla Scala v italskem mestče Milano, nímsky Mailand.
1: Ja som bol dve leše na opere Scala, žož som spival. Som mil v opere La Dama di Pice rolu tie Narumov. V obnovjone Scali som teke mil rolu vod Don Basilio, agaž som ho v Berlinu gotove se tamkor zase vrošim.
0: Groni Luciano Batinič kenš jo se berlinskemu publikumoju v komiske operje predstajil, ako spara fučile v operje Rigoletto. V samskem domje su přigledarje ale teke hši dalšnego korvatskego spivarja poznali. Joto Henrik Šimunkovič. Ven jo přes vokovo drogi namakao svoju profesiju ako solovi spivar. Venjo studiroval závodové gospodárstvo, jo grau ve muzikovi kupce rock'n'roll a za klasickú muziku neo se popšovým zajmoval. Dlatok pak až pohada z muzikaliskeje familie jo hopio ze 26 letami ze solovým spívaním a stoko casa spíva úspešne ve cevém svieše. Kaž njama žetnú rolu v jatnej operje, rozviaselio publikum s titulami vod Frank Sinatra.

0: And so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, oh, which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way.
1: Našo žincajšne muzikaliske drogovanie přes Chorvatsku zakoncujeme s chorvatským Frankom Sinatrom s Oliverom Dragojevičom. Oliver Dragojevič jo zachopil svoju kariéru v leše 96. 1-6. A z toho casa jo viele spivo písal, spíval a sam produciroval. V dňoko svišišo tošnint na koncu jatnú rednúčku baládu. Ako veliš mě, gabe mě lubovova. Hojo Oliver Dragojevič. A jak o ním po chorvatsku, do vidienia.

0: Aquia.
1: Böse Swobo satu neže lus doi neto na našom programje, a to ma žinca Hartmut Leibnas Rožebusa za nás. Von poveda ve nadavku serskeje evangelskeje vösade.
2: Gnada bus vami, a mir wird Boga, našoko vöscza a knieza Jezusa Kristusa. Luba serska vösada. Žinca jo israelska nežela. Gronko togo dnia jo z psalma či a či žašča. Derje tomu ludoju, kötrš vön, za derbstvo jo uzveliu. Israelska nežela ma dvujku tradiciu. Vet 16. stolješa sem dopomina na znicenje Jeruzalemskego templa. Njega su pokazali kšešćane na tom dniu svoju pozdatnu přemožnosť. Žinca stojete drugej zuka na prednem miestnje. Žavujome nepšaudosť na přešivo Židam. A dejme se vjaseliš nad zviezanosťu mjazu Židami a kšešťanami. Viele, což Jezus je ucu, jo jano rozmieš ze židojstva. Pšašanje za nejúšeju kázniu a doviera do jadnogo Boga napríklad. Izrael grajo vösebnú rolu Božej histórii s ľužimi. Peso Pavol píšo lístče na Romáriu ve svojho ľuda z ľubosťu a belu. Jim slušajú žišectvo, kšasnosť, kázn, Božá služba a zľubjenie. Mave ulicovanko mežo pomagaš tu zviezanosť rozmieš. Jeden rabi jo se pšašal svojich uknikov, ga se zachopio žen. Predni jo se pšašal, zachopio žen, gaš mögu zdaloka rozeznáš psa ve dvejce. Nie, je gronil rabi. Ten žen se zachopio, gaš mögu ve daloka rozeznáš datlovy bom ve figovego. Gronil jo drugi. Zase nie, ale ga se zachopio žen, sú se upniki pšašali. Rabi vete groni, žen se zachopio, gaš gledaš do oblica cvojeka a speznajoš venjom sveju soču abo svejogo brača. A što togo casa, jo noc išči planas. Ta mudrosť plaši teke žinca, gaš gledanje na Izrael šeško padnjo. Izrael jo kraj polny konfliktov. Nacionalistiske izraelske knježarstvo se povova na uzvelenie ľuda. Mogi vet vežujo z toho pšavo na obsajžone strony a ugnanie tamných ľuží. To njamožoš s biblijskimi tekstami obtvaržiš. Venigronje nieco drugego. Při všej bylosti kötaraš jo se naporava Izraeloju. Preto uzvelenie Izraela jo zviezane s pšaudosťu a ze zmilnosťu. Izraelská historikárka Fania Os Salzberger, žovka zvonnego spisovašela Amos Os, jo intervjuje tak roniva. Dejme izraelský ľud obejmaš a rovnocasne kniežarstvo ju úrazne zaježovaš. To je pšave nastajenie za nás. Solidaritu s ľužemi pokazaš a jasné slovo přešivo nepšavoju ugroniš. Izraelská nežela nás přepšosujo, tak naše křesťanské korienie namakaš. Šim viecej v židojstve viem, čím lepiej mogu opeznaš přesudky a antisemitizm. Izrael vestanjo uzvelony ľud Boga. Smiejome planoju stvorišela doveriš. Boža zviernosť tomu ľudoju dej nám byš příklad. Kniežo Adonaj, žognuj tvoj izraelský ľud a žognuj nás. Kaž sebie do vrcovu gledame a venima speznajome soču a brača. A beži mir, ktorž je uše šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobu a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

to jo było naše neželské ústčevanie ve dolnosárske rece. Víče juž sme zase za vás tu. Dybkonie Sega 12 Čechio moja kolegoka Anja Kochoč-Švarcová při mikrofónie. My svišime, co má kolektív Vakuum prítk za svoj pešletný jubilej a my pokšacujeme z našeho zvierecieho sériu za žiši. Zašaltujšo pod takým teke víče zase vaše rádia. V mjazecasu dajo pod rbb-online.de/sorben naše přínosky a povistči k svišanju a citanju. Ja, Diana Šicová, se nento rozšoknujom. Rednu neželu vám žitci. Míšo se derje.